to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě. Color Music Radio.

0: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stolu. Přichází nejraketák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15 eur.
1: Určitě si společně dnešní show užijeme. Máme středu, tak si ji uděláme fajn. A dneska vám budu plnit přání. Chodilo docela hodně mailů na přání, na písničky. Tak jo, nemám s tím žádný problém. První věc dnešní mojí show jsou Lips Incorporated Designer Music. Tak ještě jednou krásný ráno.

Tak to byly Lips Incorporated. A tady jsou Duran Duran. Už se nám to blíží. Dneska máme 17. Je středa a příští středu jsou tyhle borci v O2 aréně. A svátek dneska slaví Adolfové, takže všem Adolfům jenom to nejí.

Hungry like the wolf. Hladovej jako vlk. Takže kdo z vás je hladovej, tak si udělejte dobrou snídani. A teď si můžeme užít další vaše přání. Adam z Brna si přeje Malcolm McLarena a jeho flákotu Buffalo Girls. Tak Adame, tady je. Tak si to užij, dej si volume right. Ať máš hezkou středu.

PYT, Pretty Young Thing. Tak to bylo Michael Jackson na Color Music Radio. Máme 7 hodin 19 minut a mám pro vás jednu pozitivní zprávu. Komedie Marečku, podejte mi pero, dnes slaví půl století. No, uteklo to strašně rychle. V každém případě teď si dáme Pointer Sisters, Jump for My Love. Tak si užijte hezkou středu a jak už jsem říkal, dneska slaví svátek Adolfové, tak všem Adolfům

Smooth Operator. Tak to byla Shade a dnešní přání Roberta z Prahy. Tak Roberte, doufám, že jsem ti pozvedl náladu a udělal jsem ti radost. A jak jsem říkal, dnešní ranní show bude hlavně o tom, abych vám zahrál písničky, které si přejete. Tady jsou Silver Convention, Fly, Robin, Fly. A určitě za chvíli zahraju Tomovi Blow Monkeys, protože i ty já mám rád. A Tome, dobrý tip.

Silver Convention Fly Robin Fly. Tak máme polovinu pracovního týdne, dnes máme středu a protože dnešní vysílání nahrávám, aby byl sobotní záznam, tak vám všem přeju i krásnou teplou sobotu. No a jak už jsem říkal, Tom si přál The Blow Monkeys. A tady jsou Dig In Your Scene. Tak Tome, dej si hezky volume, right? Uži si to a doufám, že si na to i trošku trsneš.

Stevieho Wondera. Áno, Stevie Wonder, Part-Time Lover. Taky výborný tip. A ten další tip od mého posluchače Pavla je taky výborný. Takže za chviličku si užijeme Earth, Wind and Fire.

Tak to byl další výborný, skvělý tip. Stevie Wonder a Part-Time Lover. A jak už jsem říkal před chviličkou, tady jsou Earth, Wind and Fire, September. Tak zdravím Pavla z Vrátkova u Českého Brodu, kde se v sobotu

Pary Pario. Tak to byly Earth, Wind and Fire a jejich největší hit September pro Pavla. No a tady je jeden dámský typ. Jana si přeje The Tramps a Disco Inferno. Tak Jani, přeju ti krásný ráno a teď si asi můžeš doma trsnout. Nebo jestli už seš v práci, tak klidně i v práci. Takže ještě jednou, The Tramps, Disco Inferno.

skvělý tip od Jany, The Tramps Disco Inferno, z horečky sobotní noci. No a teď tady je můj tip. Dáme si Womack & Womack, Teardrops, protože ten poslední dnešní tip bude také od ženy, bude od Kristýny a budou to TLC. V každém případě vám přeju jenom to nej a pozitivní ráno a celý krásný den. Všem posluchačům Color Music Radio.

Teardrops in my eye. Tak to byly Womack, ale tady jsou TLC Waterfalls pro Kristýnu. Tak Kristýno, děkuji za poslední tip, tak doufám, že si to užiješ a s tebou posluchači Color Music Radio. No a já se pro dnešek loučím, takže vám všem přeju krásnou středu a jak už jsem říkal, i v repríze krásnou sobotu. A tady jsou TLC. Ahoja. Ahoja zítra. No.

0: Color Music Radio. Color Music Radio.
1: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
4: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
5: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali,

0: Culture Reggae Vibes. Akci podporují Gana a Maskl.
1: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
2: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
1: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 7 hodin. Music Radio.
6: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
7: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
8: Podívám se, co dělá Doňa Mimoňa. Ještě se díváte na televizi?
9: Ano, ale teď mě nerušte, Juane Perverezi. Začíná můj oblíbený pořad Sama Doňa.
8: Také se podívám.
10: Hezký buenos dias, milé divačky. U vašeho oblíbeného pořadu vás vítá Hanka Heřmánkosová. A kde pak je? Aleno, jsi tady? No není. Vážené divačky, velice se omlouvám, měla tu být se mnou kolegyně Alena Zapolárnická, nevím, co se stalo, a zdá se, že už je tady.
11: Tak jsem to stihla. Tak si představ, Haničko, že ten kreten si nevzal gumičku. Co je, co na mě tak výrazně mrkáš? Kdyby se to dozvěděl můj starý, tak mě zabije. Hele, jestli já to nedostanu, tak mu zase musím nakecat, že to prtě je jeho. Jako už dvakrát předtím. Trouba jeden prachatej, naivní. A ne, abys to někde vykecala. Co je? Co je, co furt gestikuluješ? Cože? Že jsme ve vysílání? Ježišmarja.
12: Ty-dam, ty-bi-di-dam, ty-pty-rap, ty-di-pty-ptam, tu-pty-dam-dam.
10: A poznělce jsme tu opět my, Hanka Heřmánkosová.
11: A ještě celá roztřesená Alena Zapolárnická v pořadu Sama Doňa. A jestli se teď starý díval, tak zůstanu taky Sama Doňa se třema parchantama na krku, protože náš milostivej pan ředitel Janečkos si mě nevezme. To je život.
12: Ježíš Maria, ty dam, ty dali dam, ty pty rap, ty rip, ty ptám, tu pty dam dam.
10: Takže Alenka je pryč a já tu mám našeho prvního hosta. Je to Jeptiška, milosrdná sestra řádu. Teď jsem zapomněla. Vy jste voršilka nebo karmelitánka?
13: Já jsem Chlupatýánka z řádu svatého Chlupatýána.
10: Koho?
13: Svatého Chlupatýána. Sakra, teď mi upadly brýle.
10: Proboha. No jo, teď jsem si všimla. Vidím ty vaše nohy. Já musím teda říct, že členky vašeho řádu nosí jeptiškovský oděv, včetně pokrývky hlavy. Ovšem jako jediné jeptišky nosíte mini sukně. Čili spíš takové mini hábity.
13: No a co jako?
10: No nic, upřímně řečeno. Milosrdná sestro, řekla bych, že je to od vás pro vaše okolí dost nemilosrdné. Trochu se vašemu stejnokroji divím. Nemilosrdná sestro, že právě vy, členky řádu svatého Chlupatiána, máte toto ustrojení. Mně je z vás trochu špatně. Takhle by ženské nohy vypadat neměly. Co vás k tomu vede?
13: Jak víte, máme 10 přikázání.
10: Ano, nepokradeš, nesesmilníš a další.
13: No a my se řídíme přikázáním 11, které nám dal do vínku patron našeho kláštera, svatý Chlupatián.
10: A to je?
13: Neoholíš!
6: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

DJ Freaky, časomíra tady ve studiu ukazuje 17 minut po 8 hodině. Dneska je 17. června. Svátek nám slaví Adolfové a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes

Cześć. No já to samozřejmě ještě doplním o informace o teplotách. Ty ranní by se měly pohybovat v tuhle chvíli mezi 12 až 14 stupni. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 20 až 25 stupňů. K večeru se ochladí a to na 15 až 20 a přes noc potom teploty kolem 13 až 15 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká v dnešní frikolo? Koloře pravidelnému posluchači jasný. Budeme si pouštět písničky ve dvou hudebních setech. Ten první už odstartoval věcí Hot Potato a to od Naughty by Nature Freddy Fox, tedy na featuringu. A pokračovat budeme v takovýchhle oldschoolových, rapových a hiphopových věcech. Až do 9. hodiny, kdy na řadu přijdou rubrika a informace z internetu Frikolora Infos. Informace, které ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. V druhé části dnešní Frikolory, jelikož je dneska středa, se podíváme na to, co vyšlo v rámci frikotéky, tedy houseový muziky s těma známýma popěvkama a tedy riffama a předělávky starších věcí, ale některý i novější, tedy ve zvuku, který já bych si představoval, jak by měla podle mě vypadat diskoška. To bude mezi 9. a 10. a uzavřem to reprízou Frikolora Infos, rubriku, kterou jsem zmiňoval. Takový je plán, taková je naše rutina tady u nás na Koloru mezi 8 a 10. Já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Radia.

45 minut, teď se mi to tady trošku přepálilo, 45 minut po 8 hodině ukazuje časomíra tady ve studiu House of Pain, Guess Who's Back a tedy další věc dnešní ranní Frikolory. Za chvíli How I Could Just Kill a Man a Cypress Hill. No a my se pomalu a jistě blížíme tedy k informacím z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vidět. Tak doufám, že vás ten můj hlas teďkon nevystřelil z auta a já si budu dávat pozor tady na korekce, který běhám. A samozřejmě připravuju informace, které ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Posloucháte Color Music Radio, pořad Frikolora, za gramce má mikrofonem DJ Friky.

0: Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora. Časomíra tady je ve studiu, ukazuje 54 minut po 8 hodině. Dneska je středa 17. června, kdy svátek neboli jmeniny slaví jméno Adolf. No a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes tedy počasí bude. A meteorologové nám slibují opravdu různorodý počasí a mělo by být jasno, polojasno, polojasno s dešťovými přehánkama, či zataženo nebo déšť, tak by to mělo dnes vypadat, takže opravdu různorodě. A opět nám krapet stoupnou teploty, po ránu ještě 12 až 14 stupňů. V odpoledních maximech 21 až 25 stupňů, k večeru se ochladí na 18 až 22 a přes noc potom teploty kolem 14 až 15 stupňů nad nulou. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát se za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám dneska napsali internety. No jako první je tady, chcete vychovat emočně inteligentní dítě? Ptejte se ho pravidelně na 9 otázek. Výchova emočně inteligentních dětí připravuje potomky na budoucí úspěch. Děti mohou emoční inteligenci rozvíjet prostřednictvím každodenních interakcí s dospělými kolem sebe. Rozhovory, které s nimi vedou, otázky, které jim pokládají a pocit bezpečí, který doma zažívají, ovlivňují, jak emocím rozumějí. No a problém je v tom, že mnoho rodičů se tyto dovednosti nikdy samo nenaučilo. Během dětství mnozí z nás slýchali věty jako nebreč, uklidni se nebo buď hodný. A postupem času nás tato sdělení naučila emoce spíše potlačovat, než jim rozumět. Jako dospělí a rodiče se pak často snažíme učit děti dovednosti, které jsme sami nikdy neměli možnost získat, píše Rým Raudová, uznávaná odbornice na vědomé rodičovství. No a po letech studií víc než 200 vztahů mezi rodiči a dětmi zjistila, že některé otázky dětem opakovaně pomáhají rozvíjet emoční uvědomění, odolnost a empatii. Za prvé, jak ti dnes tvoje tělo ukázalo, co cítíš? Za druhé, jakou emoci jsi dnes cítila a co jí vyvolalo? Za třetí, jak poznáš, že je někdo šťastný nebo smutný? Za čtvrté, na co jsi na sebe hrdý? No a pokračujeme dál. Za páté, když jsi smutný nebo rozrušený, co bys chtěl, aby pro tebe někdo udělal? A za šesté, když ses dnes cítil nervózně, co pomohlo tvému tělu znovu se cítit v bezpečí? A za sedmé, co si říkáš, když je něco těžkého? Za osmé, jak dáváš najevo, že ti záleží na pocitech druhých? A za deváté, co je na tobě jedinečné? No jdeme dál, další informaci, odlet bez stresu. Na co si dát pozor ještě před cestou na letiště? Na zaslouženou dovolenou se těšíme celé měsíce a aby všechno proběhlo podle plánu a bez stresu, vyplatí se věnovat pozornost nezbytným formalitám s dostatečným předstihem. Na co byste se měli zaměřit, aby byl přesun do vysněné destinace o něco příjemnější a kdy začít s potřebnými přípravami? Před cestou do zahraničí zkontrolujte platnost a stav cestovního dokladu s dostatečným předstihem. Nezapomeňte na letenky, platební karty, hotovost, léky v originálním balení, mobilní telefon, nabíječky a cestovní pojištění. Před cestou také zkontrolujte váhu zavazadel, nastudujte pravidla pro přeplavu tekutin, powerbank a podobně, no a na letišti dorazte s časovou rezervou. Takže takhle by to mělo být, přátelé, abyste byli v klidu, pokud někam odlétáte. No a dožijete se devadesátky, pár cviků vám i doma v obýváku poví víc než krevní testy. Světoví experti na dlouhověkost se stále více shodují, že nejspolehlivější ukazatele biologického věku máme přímo ve vlastních svalech a kloubech. Vyzkoušejte jednoduché domácí testy, které dokážou předpovědět riziko předčasného úmrtí. Lépe než leckteré laboratorní výsledky. Jak jste na tom právě vy? Takže za prvý test rovnováhy. Schopnost udržet balanc je jedním z nejvíce podceňovaných pilířů zdraví. S přibývajícím věkem slábne naše koordinace a pád v pokročilém věku pak často bývá spouštěčem fatálního zhoršení celkového zdravotního stavu. Sedací test, test tedy v angličtině známý jako sitting rising test, tedy vyžaduje souhrn síly středu těla a koordinace a flexibility kloubů. síla stisku ruky. Lékaři sílu stisku vnímají jako spolehlivý ukazatel celkového objemu a kvality svalové hmoty v těle. Úbytek svalu sarkopenie je přitom jedním z hlavních projevů biologického chátrání. Vstávání ze židle. Vstát z pevné židle bez opory rukou se zdá snadné, ale zkuste to pětkrát rychle za sebou s rukama skříženýma na hrudníku. No a to je pro tyhle ty testy pro zatím všechno. Teď už informace o parťácích. No a parťákem pořadu Frikolóra není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiemi tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Tak přátelé, je 9 hodin, jedeme na čas, já mám pro vás už tady připravený tedy pár novinek ze světa taneční muziky, čeká nás frikotéka, diskotéka podle Frikyho už za chvíli tady na Color Music Rádiu, vy si ale ještě budete muset vyslechnout reklamní blok a za chvíli budeme pokračovat s druhým DJským setem dnešního ranního pořadu Frikolóra. Já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech.
1: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce. A i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
2: Okna hned.cz. okna@hned.cz okna hned okna@hned.cz říkám ti, zapiš si okna hned, ne abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá, na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě, o všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna@hned.cz
3: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz
4: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz
5: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
6: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
7: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
8: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
7: Nalaď si Fonotouch.
8: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
7: Fonotouch.
8: No tak to roztouč.
7: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
9: Color Music Radio.
10: Bylo 9 hodin.
9: Hudba všech barev.
10: Color Music Radio.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Freeklora a Driblog, další novinka s názvem Summer Love. A když jsme u té letní lásky, já mám fakt mega oblíbenou věc a to je High Jump, přátelé. Loni High Jump nebyl, letos se nám vrací High Jump zpátky na místo, tedy kde vzniknul a kde pokračoval a kde bude pokračovat. A to samozřejmě do Lomu Hřiměždic. Proběhne 7. a 8. srpna, no a já teda bohužel jsem úplně busy, ale já jsem nahrál třeba 17 let v kuse. Fakt jako dlouho, furt, každý high jump, jak na skoky, tak večerní party. Letos prostě se to nějak nepotkalo. Nedomluvili jsme se pravděpodobně včas, ale to nic nemění na tom, že tato akce rozhodně stojí za návštěvu. No a já vás na ní chci pozvat. V sobotu tam bude třeba Švihadlo nebo Urban Robots. Bude tam taky tedy hlavně a to sportovní víkend, tedy skoky do vody. Mistrovství České republiky ve skocích do vody a taky slacklina. Bude to víkend plný sportu a muziky, přátelé, takže pokud jste stejně fanoušci high jumpu jako já, tak rozhodně si zapište 7. a 8. srpna do svého diáře, protože tohle bude stát za to. A já jsem moc rád, že se High Jump vrátil zpátky na světlo světa a že si ho budete moc užít u toho krásného místa a s tím parádním sportem, jako jsou tedy

Kuky do vody, ale samozřejmě i nefestival, my nejsme festival, tak to dlouhou dobu tlačili, ale samozřejmě ten hudební program tam vždycky byl nadupanej, takže my budeme kontrolovat, co přesně, kdy budete moc vyslechnout, co přesně tedy bude na High Jumpu, a já předpokládám, že i nějaký ten lístek tady do soutěže před akcí rozdáme tak, aby třeba ti, kteří nebudou mít aktuální finance na to navštívit High Jump, mohli společně s Frikolorou a Color Music Rádiem vyrazit. Tak to je pozvánka na High Jump. My se vracíme k muzice. Tohle je Summer Love. Čeká nás Everyday People a tu má na svědomí Richard Gray, taky Lisat nebo Laurencí, Eddie Pay. Tadle spolupráce nás čeká za chvíli a samozřejmě v rámci novinek taneční muziky Frikotéka v plném proudu 17 minut po 9. hodině. Jedeme dál.

Arrested Development, už tisíckrát zremixovaný, tentokrát opět novej zvuk, trošku jinak. Richard Gray, Lisa, Laurenci a Eddie Pay, za chvíli Dancing in the Dark a Checkers Revenge. Posloucháš Frikotéku na K

Tý hodině Dancing in the Dark a Jackass Revenge, za chvíli Fresh Flash Dancers a I'm Ready a další novinka v rámci tedy frikotéky a předělávek, který jste znali, ale dneska mají trošku jiný zvuk.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, za gramce na mikrofonem DJ Friky, my pokračujeme v krásné jízdě Shine the Light a Ghostbusters už za chvíli tady v rámci Frikotéky, je 32 minut po 9. hodině.

Posloucháš nejdivnější ranní vysílání v českém éteru, živej DJský mix novinek z posledního týdne, tohle je Telky in Your Sleep, Block and Crown, taky Jackass Revenge, za chvíli Adri Block. A everything.

No a samozřejmě by to nešlo bez parťáků. Dneska je středa a tady mám pár slov ze světa herního studia Madfinger Games, partnerů Frikolory, který dělají hry, co baví celý svět. V dubnu oslavila hra Grainzone Warfare druhé narozeniny. Přestože o Grainzone Warfare vyšly stovky článků v herních médiích a vznikly tisíce influencerských videí, stále tady máme nové hráče, kteří o hře neví skoro nic a obracejí se na komunitu s prosbou o rady a užitečné tipy. Pokud patříte k hráčům, kteří je také plánují vyzkoušet si Grainzone Warfare, je tady pár základních tipů, jak si hru užít. Hrajte pomalu, používejte zbraň s puškohledem nebo dalekohledem, abyste měli neustálou kontrolu nad okolní situací. Jídlo je všude, zvykněte si jíst, spousta jídla dává věcem bonusy. Munice je všude na mapě dost, hlavně pro AKčka a ARka, takže ji zbytečně nekupujte. Pokud zemřete, můžete se vrátit pro své vybavení. Pokud máte i sledovací zařízení, víte také, kam přesně jít. Tyto a mnoho dalších rad jsou pro nová opravdu užitečné, ale prozrazovat vše by na druhou stranu připravilo hráče o radost z vlastního poznání a učení se. Každopádně vám vývojáři drží palce a přejí hodně štěstí na ostrově Lamank. No a na závěr bych rád zmínil, že pokud uvažujete o tom, že byste chtěli pracovat v týmu Madfinger Games, navštivte web madfingergames.com/career se seznamem volných pozic a dejte o sobě vědět, využijte jedinečnou příležitost pracovat na vývoji úspěšné a moderní hry.

Luca Crown. No a pravděpodobně poslední věcí bude Jerry Aura Shine Tonight, už za chvíli na Koloru, posloucháš pořad Frikolora, dneska je to Frikotéka, diskoška podle Frikyho.

0: Music Radio, pořad Frikolora, my jsme u dnešního závěru. Pojďme si zopakovat údaje vztahující se k dnešnímu dni. Je středa 17. června, svátek slaví Adolfové a stejně jako vždycky i dnes vás uklidním, protože se nemusíme bát, i dnes počasí bude. A meteorologové nám slibují pro dnešní den opravdu různorodý počasí, potkat totiž můžeme jasno, polojasno, polojasno s dešťovými přehánkama zataženo a dokonce i samotný déšť. Ranní teploty by potom měly být mezi 12 až 14 stupni. V odpoledních maximech 21 až 25 stupňů, k večeru 15 až 21 a přes noc potom teploty kolem 13 až 15 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsali internety. No a jako první je tady, chcete vychovat emočně inteligentní dítě? Ptejte se ho pravidelně na 9 otázek. Tedy pojďme se na to podívat. Výchova emočně inteligentních dětí připravuje potomky na budoucí úspěch. Děti mohou emoční inteligenci rozvíjet prostřednictvím každodenních interakcí s dospělými kolem sebe, rozhovory, které s nimi vedou, otázky, které jim pokládají a pocit bezpečí, který doma zažívají, ovlivňují, jak emocím rozumějí. No a pokud tedy chcete vědět, tak po letech studie více než 200 vztahů mezi rodiči a dětmi se zjistilo, že některé otázky dětem opakovaně pomáhají rozvíjet emoční uvědomění, odolnost a empatii. A tady jsou. Jak ti dnes tvoje tělo ukázalo, že se cítíš? Jakou emoci jsi dnes cítil a co jí vyvolalo? Jak poznáš, že je někdo šťastný nebo smutný? Na co jsi na sebe hrdý? Když jsi smutný nebo rozrušený, co bys chtěl, aby pro tebe někdo udělal? Když se necítil nervózně, co pomohlo tvému tělu znovu se cítit v bezpečí? A co říkáš, když je něco těžké? Jak dáváš najevo, že se ti tedy záleží na pocitech druhých? A co je na tobě jedinečné? Zvláštní to otázky, ale jestli to funguje... No a jdeme dál. Další informace se týká odletu bez stresu. Ano, na co si dát pozor ještě před cestou na letiště? Na zaslouženou dovolenou se těšíme celé měsíce. A aby všechno proběhlo podle plánu a bez stresu, vyplatí se věnovat pozornost nezbytným formalitám s dostatečným předstihem. Na co byste se měli zaměřit, aby byl přesun do vysněné destinace co nejpříjemnější a kdy začít s potřebnými přípravami? Tak za prvé, před cestou do zahraničí zkontrolujte platnost a stav cestovního dokladu s dostatečným předstihem. Nezapomeňte na letenky, platební karty, hotovost, léky v originálním balení, mobilní telefon a nabíječky a cestovní pojištění. No a také před cestou zkontrolujte váhu zavazadla, nastudujte pravidla pro přepravu tekutin, powerbank a tak dále. No a na letiště doražte s časovou rezervou. No a poslední informace dnešního rána, ta se týká, dožijete se 90, pár cviků vám i doma v obýváku poví víc než krevní testy. Světoví experti na dlouhověkost se stále více shodují, že nejspolehlivější ukazatele biologického věku máme přímo ve vlastních svalech a kloubech. Vyzkoušejte jednoduché domácí testy, které dokážou předpovědět riziko předčasného úmrtí lépe než leckteré laboratorní výsledky. No a jak jste na tom vy, můžete to zjistit? Test rovnováhy. Schopnost udržet balanc je jedním z nejvíce podceňovaných pilířů zdraví. S přibývajícím věkem slábne naše koordinace a pád. V pokročilém věku pak často bývá spouštěčem fatálního zhoršení celkového zdravotního stavu. Za druhé, sedací test. Ano, přátelé, tento test v angličtině známý jako sitting rising test vyžaduje souhrn síly středu těla a koordinace a flexibility kloubů. Za třetí, síla stisku ruky. Lékaři sílu stisku vnímají spolehlivý ukazatel celkového objemu a kvality svalové hmoty v těle. No a za čtvrté, rychlost chůze, životní tachometr. Chůze se zdá být banální činnost, ve skutečnosti zaměstnává kardiovaskulární, nervový i pohybový aparát najednou. Jakmile se začne tělo strádat, povědomě zpomalíme. No a za páté, vstávání ze židle. Vstávat z pevné židle bez opory rukou se zdá snadné, ale zkuste to pětkrát rychle za sebou s rukama skříženýma na hrudníku. Tak to jsou testy, jak zjistit, jestli se něčeho dožijem. Teď už informace o parťácích tohohle pořadu a parťákem pořadu Frikolore není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Je 59 minut po 9. hodině, jedeme přesně na čas. Dnešní frikotéka měla relativně podle internetu úspěch, což mě těší. Teď už vás ale čeká Martin Svátek, jeho Holiday Edition. Já už mám Marťase na drátu. Dobrý ráno.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Tak kamaráde, mě zajímá jedna věc. Koordinace. Ty jako nevidomej, já to budu opakovat, protože to třeba některý posluchači nebo noví neví, tak ty nevidíš. Ty a koordinace, protože já když zavřu oči a postavím se na jednu nohu, tak s tím mám velký problém.
1: Jo, no, já s tím nemám problém stát na jedný noze, nebo...
0: Jo, je to v pohodě, takže příště, až se uvidíme, tak to vyzkouším a budeš 15 minut stát na jedný noze.
1: 15 minut, no, to by mě si už tolik nebavilo,
0: ale mě jo.
1: Jo?
0: No tak, jako já bych se bavil a možná, kdybych to streamoval, tak by se bavili ostatní. Ne, ne, nebudu si s tebe dělat legraci. Kamaráde, dneska je Holiday Pops a my máme samozřejmě pravidelnou otázku a ta zní. Co zazní jako první pecka dnešního Holiday?
1: Ale dneska zazní Levels na úvod.
0: Ó, na Víči.
1: Je to tak, no, v jednom takým prodlouženým remixu, ale... jako já jsem to tady hrál někdy, já si pamatuju, že jsme se o tom bavili a teď mě to napadlo, že bych to mohl dneska, tím bych mohl dneska začít, no.
0: A víš, že to je vlastně remix?
1: Jako remix čeho?
0: Já se to nepamatuju, někde jsem viděl, že ten vokál je vysamplovaný z nějaký starý věci.
1: Jo, jo, to jo, já taky nevím z čeho, určitě to je sample, no.
0: Jo, někde jsem to někom viděl, já jsem si myslel, že to je originally, ale teď jsem někde viděl, že to je sample a že to, ale to samozřejmě funguje, já to stále rád hraju na Mejdanech, protože za prvý Avicii byl dost dopředu a za druhý ta pecka je dobrá.
1: Ta pecka je dobrá, no.
0: Jo, jo, to se shodnem. I když to není úplně typ do Frikolory, když možná do nějakého samozřejmě středečního vysílání frikotéky v nějakém remixu by se to rozhodně hodilo. Tak to byl Martin Svátek, Holiday Edition. Cože byla ta pecka, prosím tě, ještě? Jo, Levels, ty vole. Ne, já si dám srandu. Přátelé, kamarádi, Holiday Edition mezi 10. a 12. hodinou. Pravidelně Martin Svátek u nás na Koloru, po něm ho vystřídá Lukáš Admirál Kolíbal, na stříbrném podnose vám naservíruje svoje polední menu. Zbytek našeho programu najdete na našich stránkách radiokolor.cz. Já se s váma pro dnešní den loučím. Díky za pozornost, díky za to, že jste psali, za to, že posloucháte. Zítra opět naslyšenou po 8. hodině a...

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a

Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali,

0: akci podporují Kana a Masko.
1: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info what's up.
2: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten, ja?
3: Ja.
2: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.
4: Sex appeal.

10 hodin. Kolor Music Radio.

máme krátce po desátý, já se ještě mrknu. No jasně, 10 minut po desátý. Avicii, samozřejmě jasná věc Levels, už jsme se bavili s Frickym o tom. Věc, která často zní i třeba na těch sportovních přenosech, jsem to slyšel na hokeji, to je jasný. A to je tedy na úvod Holiday Edition a tohle speciálu, který se jmenuje Holiday Pops. A je. Teď by se mi tady měla spustit další věc.

tak já myslím, že tak 2004 tohle věc. Tak myslím, že 2006 vyšlo celý album. Věc The Shapeshifters, tohle

Moji milí, posloucháte Holiday Edition. S vás zdravím. Jasně, Color Music Radio, jenom pro vás. No a samozřejmě je tento speciál Holiday Pops. Velký úspěch pro Síla, tato věc, která se jmenuje Crazy. Teď The Shaman, já tady hraju rád věci od The Shaman. Hrál jsem tady LSI. A nevím, jestli jsem hrál tuto ukázku, když měl jsem ji docela oblíbenou. A jinak tohle je alba Boss Drum. No, to jsou Shaman.

No, já když jsem tuhle věc slyšel poprvé na středních vlnách, jsem poslouchal americký žebříček. Byl kolik nějak, 91 tohle, možná 90. No, každopádně v Americe tahle věc hodně jela, já jsem z toho byl úplně unešený. Tak Black Box, samozřejmě Strike It Up. No, to je taková lehce podobná záležitost.

single v zápětí, jestli se nepletu. Já Kid K, samozřejmě na featu. Technotronic. Get Up. Tak to už jsem teda ranec z toho neslyšel.

0: tak, tohle to je samozřejmě Leila Kay na featu. Ona se pak samozřejmě prosadila i třeba s tím Open Sesame. Tohle bylo z Rob and Russ. Možná Rob and Race. To asi ne. No ale tuhle věc jsem poslouchal docela často. To byla docela pro mě dost oblíbená věc. Open Sesame už tak ne, ale třeba Hello Africa. Tam se taky podílala Leila Kay, tak to taky mě hodně bavilo.
1: African people.
0: Dr. Alban ještě před It's My Life.
1: Come together for the sake of your future.
0: Pro naše závěrečná věc pro první vysílací hodinu. Já zdravím Radovana do Brna. Děkuju, boj. Jsem rád, že tě to baví. No, za chvilku už pozvánkovej break a další muzika. Jasný v rámci Holiday Edition. Holiday Pops.

0: Color Music Radio. Color Music Radio. To byla famózní a skvělá show.
1: Ahoj, tady je Roman.
2: Tady je Roman.
1: Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
0: Romeo Show vám přináší Čaje Tékané.
1: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zevlingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
4: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
1: Ja.
4: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosa podcastu na webu radiokolor.cz.

ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Kolo Music Radio, hudba všech barev. Posloucháte Holiday Edition.

It's Unbelievable. No tak tohle jsou EMF. Velký úspěch v Americe i v Evropě, po celém světě, jasně. No my vás moc zdravíme i s Bambulou. Bambu, to je můj pes. On se přišel podívat do pelíšku tady. Tady je ke mně. No, to se nedělo moc často, kdysi, a teď se to děje docela často. Že se chodí koukat na vysílání. No, tak s Bambulou krásný poslech vám přejem.

No tohle je samozřejmě remix Unbelievable. Teď už Tracy Spencer. Tahle ta věc. Jo. This House, to bylo velký, mělo velký úspěch v Americe. V první pětce. No a mladička Tracy Spencer. Teď v rámci Holiday Pops. Krásný poslech.

Something to Remember. To se, to je baladický album, výběr balad od Madony. Tohle je jedna z těch nových věcí, které se tam na tomhle albu objevila. Tohle už je Martika. Tak se jmenovala celá deska Martika's Kitchen. No, Prince produkoval tuhle věc. Měla úspěch.

Chicane, tenhle ten producent, tedy ještě asi DJ, tak to byl Brian Adams, jinak už z pozdější doby, než byly ty věci, o kterých jsem mluvil. Waking Up the Neighbors, to bylo to první album, který mě hodně zajímalo od Briana, tam právě byl ten Robin Hoodovský track, no a od té doby mě Brian Adams baví. No ale teď už další, hodně znám.

Goals, nebo tak jak se jmenovali. No každopádně tohle je moje oblíbená věc, tenhle ten maxáč, Circle in the Sand. No ale teď je věc, kterou jsem v Holiday rozhodně ještě nehrál. Napadlo mě to teď, na mě ta věc tak jako zvláštně působí. Já jsem ji poslouchal fakt jako v dětství. Ne, že bych Majka nějak...

tohle je taky pro mě taková zásadní věc. Taky jsem hodně poslouchal kdysi Some People, tohle je Cliff Richard. No abych teda takový to, co jsem poslouchal v dětství, v tom hodně, já nevím, v těch 80. letech, tak to třeba to

No, jak jsem už několikrát říkal, tohle album mi brácha přivez na kazetě ještě z Německa. V tom 89. No a to je skvělá věc. Rick Astley, taky zdravím paní Jitku. Paní Jitka vyráží ven. Tak hlavně dávejte pozor. A děkuju moc, taky se dneska líbilo. No tak jestli se to takhle líbilo i vám, všem ostatním, nebo většině, tak mám velkou radost. Dneska Holiday Pops. No jdeme trošku tady tanečně, tenhle disco trisco. Já třeba zdravím i Pavla Bártu, kdyby poslouchal. Jinak tohle je Segra, Kylie Minogue, Danny. A její cover verze tady toho hitu z osmdesátek. Jump to the beat. Come on. Tak tohle je Danny Minogue. No skoro tedy už závěr Holiday Pops.

Předposlední věc ode mě pro vás. Tady teď v Holiday Edition Holiday Pop. Tak tady je ta poslední ukázka. Královna diskotek, tak se prej o ní mluvilo. Tohle je závěrečná ukázka This Time I Know It's For Real. Pěkný vokál, jinak maxáč na závěr Holiday. Tohle je Donna Summer.

tak, miloval jsem tuhle věc a pořád. Skvělá věc. Donna Summer. This time I know it's for real. Stock Aitken Waterman samozřejmě produkovali tuto záležitost. No to už je taky závěr Holiday Pops a taky Holiday Edition samozřejmě pro dnešek, pro středu. A jinak zítra se můžeme zase slyšet, zítra nás čeká, všechno nás čeká Holiday Slow Jams, to je od 11 a to je takový mini speciál, který pro vás mám zítra. Jinak mějte se krásně a děkuju za poslech, ať je fajn a zítra třeba po 10. zase čus, mějte se.

Color Music Radio. Sex Appeal. To nejlepší ze

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít. Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
3: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
4: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
5: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
6: Oh, Mixdown sind muzikalische Spezialitäten, ja?
5: Ja.
6: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.
7: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Cool and the Gang?
8: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
9: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gottwaldova?
7: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
9: Přijedete zcela určitě do Zlína.
7: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
10: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
7: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
10: Se Zuzanou Maxa.
7: Single Story.
11: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
12: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
11: Nalaď si Fonotouch.
12: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
11: Fonotouch.
12: No tak to roztouč.
11: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
13: Color Music Radio.
14: Bylo 12 hodin.
15: Color Music Radio.

Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali,

0: Future Reggae Vibes. Akci podporují Kena a Masko.
1: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Okna.

0: Music Radio.
1: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný

0: Color Music Radio. Hudba všech barev.
1: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
2: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
3: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
4: Podívám se, co dělá Doňa Mimoňa. Ještě se díváte na televizi?
5: Ano, ale teď mě nerušte, Juane Perverézi. Začíná můj oblíbený pořad Sama Doňa.
4: Také se podívám.
6: Hezký buenos dias, milé divačky. U vašeho oblíbeného pořadu vás vítá Hanka Heřmánkosová. A kde pak je? Ale no, jsi tady? No není. Vážené divačky, velice se omlouvám, měla tu být se mnou kolegyně Alena Zapolárnická, nevím, co se stalo. A zdá se, že už je tady.
7: Tak jsem to stihla. Tak si představ, Haničko, že ten kreten si nevzal gumičku. Co je, co na mě tak výrazně mrkáš? Kdyby se to dozvěděl můj starý, tak mě zabije. Hele, jestli já to nedostanu, tak mu zase musím nakecat, že to prtě je jeho, jako už dvakrát předtím. Trouba jeden prachatej, naivní. A ne, abys to někde vykecala. Co je? Co je, co furt gestikuluješ? Cože? Že jsme ve vysílání? Ježišmarja.
6: A poznělce jsme tu opět my, Hanka Heřmánkosová.
7: A ještě celá roztřesená Alena Zapolárnická. V pořadu Sama Doňa. A jestli se teď starý díval, tak zůstanu taky Sama Doňa. Se třema parchantama na krku. Protože náš milostivý pan ředitel Janečkos si mě nevezme. To je život.
8: Ježíš Maria, ty dam.
6: Takže Alenka je pryč a já tu mám našeho prvního hosta. Je to Jeptiška, milosrdná sestra řádu. Teď jsem zapomněla. Vy jste Voršilka nebo Karmelitánka?
9: Já jsem Chlupatiánka z řádu svatého Chlupatiána.
6: Koho?
9: Svatého Chlupatiána! Sakra, teď mi upadly brýle.
6: Proboha, no jo, teď jsem si všimla. Vidím ty vaše nohy. Já musím teda říct, že členky vašeho řádu nosí jeptiškovský oděv, včetně pokrývky hlavy, ovšem jako jediné jeptišky nosíte mini sukně. Čili spíš takové mini hábity.
9: No a co jako?
6: No nic, upřímně řečeno, milosrdná sestro, řekla bych, že je to od vás pro vaše okolí dost nemilosrdné. Trochu se vašemu stejnokroji divím. Nemilosrdná sestro, že právě vy, členky řádu svatého Chlupatiána, máte toto ustrojení. Mně je z vás trochu špatně. Takhle by ženské nohy vypadat neměly. Co vás k tomu vede?
9: Jak víte, máme desatero přikázání.
6: Ano, nepokradeš, nesesmilníš a další.
9: No a my se řídíme přikázáním 11., které nám dal do vínku patron našeho kláštera, svatý Chlupatián.
6: A to je?
9: Neoholíš!
2: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Color Music Radio.
5: Byly dvě hodiny. Color Music Radio.

Michael Jackson, Off the Wall, historické desky z roku 79. To byla deska, která byla už dost úspěšná, ale pak přišla ta ještě mnohem úspěšnější, je ta deska Thriller. Vy posloucháte Old School na Core Music Radio. Vítá vás u něj jako Pelín. Funky, disco, black music a tak v 70. a 80.

kousek s naprosto úžasnou aranží Letící bomby, The Gap Band, You Dropped a Bomb on Me na Color Music Radio Old School. A já jsem skoro ani nestihl popřát příjemný poslech na ten začátek. Tak ještě jeden příjemný poslech vám přeje Chutnelín. The Three Degrees už za chvilku, stejně jako Donna Summer. Teď si dáme Up Rock. To jsou Rocksteady Crew.

Love and Kind, Donna Summer, Old School na Core Music Radio. Dáme si nějaké hitovky, Dancing on the Ceiling a Lionel Richie, prvním březnovém Old School, tedy pardon, březnovém, no, prvním černovém Old School roku 2026. A potom taky Imagination a Music and Lights. No a teď jedna velká hitovka, která se dnes hraje v diskotékách, třeba i v pražském Lucerna Music Baru. Na to lidi stále veselé tancují. A to jsou Pointer Sisters a jejich asi největší hit. I'm so excited tady na Core Music Radio.

skvělá, funky, trochu diskovec, Imagination a Music and Lights. V Holsku na Core Music Radio si dáme další funky i disco dohromady. I wanna funk with you tonight. To je Giorgio Moroder. Potom přijde instrumentka Moon Boots on Orlando Real Sound a taky Seron. No a parádní záležitost Black is Back. Tak i nadále příjemný poslech od 70.

Back is Back, Seron a teď Malcolm McLaren. And the world famous Supreme Team. Aska a Kouz. Jdu se k HJ. Folcku na Core Music Radio. Jako předposlední kousek.

DJ, the world famous Supreme Team a Malcolm McLaren. No old school pro, tenhle první červnový týden roku 2026 skončí. Na závěr 90. se podíváme na takový krásný kousek, který není úplně ve stylu funky, rap a black music, ale je to hezká věc, se kterou se tenhle týden loučí jako Milín a naslyšenou za týden. Buď ve středu v premiéře od 14 hodin, anebo v pátek v repríze o 6. Tak naslyšenou. A tohle jsou samozřejmě Pulp.

0: Mixdown, to je muzika 60. let až po současnost v non-stop hudebním mixu.
1: Každý čtvrtek v 18. hodině s Alešem Konopkou.
2: A repríza pořadu každou neděli po 17. hodině.
3: Mixdown.
4: Call the music.
3: Call the music.
5: Call the music.
3: Call the music.
5: The best music.
6: The best.

0: Posloucháte Color Music Radio. Color Music Radio.
1: Každý čtvrtek 18. hodině s Alešem Konopkou.
2: In the Music Mix.

0: round. 20-01.
1: Posloucháte Color Music Radio. Color Music Radio.
2: Každý čtvrtek po 18. hodině s Alešem Konopkou.

0: Posloucháte Color Music Radio. Color Music Radio.
1: Mixdown, to je muzika 60. let až po současnost v non-stop hudebním mixu. Mixdown.
2: Každý čtvrtek po 18. hodině s Alešem Konopkou.
3: In the Music Mix.

0: a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
3: Color Music Radio. Color Music Radio.
2: Tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
4: Color Music Radio.
5: Romeo Show vám přináší Čaje tékané.
6: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
7: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
6: Nalaď si Fonotouch.
7: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
6: Fonotouch.
7: No tak to roztouč.
6: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
8: Color Music Radio.
9: Byly 4 hodiny.
10: Color Music Radio.
11: Let's party. Have a good

0: infantry!
1: Right against infantry!

se máte skvěle, tak jako já. Jestli se vám tato show líbí, sledujte mě na Instagramu, můžete se taky přijít podívat, zatrsat na nějaký můj set. No a najdete mě tam pod nicknamem kaya.g.dj. Píše se to jako K, dvě Ačka, Y, Ačko, Gčko, tečka, DJ. Tak jo, a těším se na vás. Čus!

0: Your music means
1: music radio.
2: Čau. Ze studia Rádia Color vás zdraví Kája. Přeju krásný odpoledne a doufám, že se máte skvěle, tak jako já. Jestli se vám tato show líbí, sledujte mě na Instagramu. Můžete se taky přijít podívat, zatrsat na nějaký můj set. No a najdete mě tam pod nicknamem Kája G.DJ. Píše se to jako K, dvě Ačka, Y, Ačko, Gčko, tečka DJ. Tak jo, a těším se na vás. Čus!

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
3: Co je sladký a přitom v pohodě?
4: Ravito.
3: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
4: Ravito.
3: Co je bio a bez přidaného cukru?

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotouch.
3: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
2: Fonotouch.
3: No tak to roztouč.
2: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 5 hodin.
4: Hudba všech barev.
5: Color Music Radio.

bytě Sonara právě teď hraje DJ Ramel a jeho Aftermoon. A to znamená jediný, kámo, seš ve správný čas na správný frekvenci. Colore Radio.

0: Well, this is Kabaka Pyramid, you know. And right now, the item I listen to 90.7 FM. Color Music Radio. So don't change your dial, you know. Keep it locked. Accurate.
1: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší dohoři z 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali

Ninja Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení bohempia.eu.

0: Spomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
1: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
2: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
3: Podívám se, co dělá Doňa Mimoňa. Ještě se díváte na televizi?
4: Ano, ale teď mě nerušte, Juane Perverézi. Začíná můj oblíbený pořad Sama Doňa.
3: Také se podívám.
5: Hezký buenos dias, milé divačky. U vašeho oblíbeného pořadu vás vítá Hanka Heřmánkosová. A kde pak je? Aleno, jsi tady? No není. Vážené divačky, velice se omlouvám, měla tu být se mnou kolegyně Alena Zapolárnická, nevím, co se stalo, a zdá se, že už je tady.
6: Tak jsem to stihla. Tak si představ, Haničko, že ten kreten si nevzal gumičku. Co je, co na mě tak výrazně mrkáš? Kdyby se to dozvěděl můj starý, tak mě zabije. Hele, jestli já to nedostanu, tak mu zase musím nakecat, že to prtě je jeho. Jako už dvakrát předtím. Trouba jeden prachatej, naivní. A ne, abys to někde vykecala. Co je? Co je, co furt gestikuluješ? Cože? Že jsme ve vysílání? Ježišmarja.
7: Ty-dam, ty-bi-di-dam, ty-pty-rap, ty-di-pty-pty-dam, tup-ty-dam-dam.
5: A poznělce jsme tu opět my, Hanka Heřmánkosová.
6: A ještě celá roztřesená Alena Zapolárnická v pořadu Sama Doňa. A jestli se teď starý díval, tak zůstanu taky Sama Doňa se třema parchantama na krku, protože náš milostivej pan ředitel Janečkos si mě nevezme. To je život.
7: Ježíš Maria, ty dam, ty dali dam, ty pty rap, ty pty dam, tu pty dam dam.
5: Takže Alenka je pryč a já tu mám našeho prvního hosta. Je to Jeptiška, milosrdná sestra řádu. Teď jsem zapomněla. Vy jste Voršilka nebo Karmelitánka?
8: Já jsem Chlupatiánka z řádu svatého Chlupatiána.
5: Koho?
8: Svatého Chlupatiána. Sakra, teď mi upadly brýle.
5: Proboha, no jo, teď jsem si všimla. Vidím ty vaše nohy. Já musím teda říct, že členky vašeho řádu nosí jeptiškovský oděv, včetně pokrývky hlavy. Ovšem jako jediné jeptišky nosíte mini sukně. Čili spíš takové mini hábity.
8: No a co jako?
5: No nic, nic, upřímně řečeno. Milosrdná sestro, řekla bych, že je to od vás pro vaše okolí dost nemilosrdné. Trochu se vašemu stejnokroji divím. Nemilosrdná sestro, že právě vy, členky řádu svatého Chlupatiána, máte toto ustrojení. Mně je z vás trochu špatně. Takhle by ženské nohy vypadat neměly. Co vás k tomu vede?
8: Jak víte, máme desatero přikázání.
5: Ano, nepokradeš, nesesmilníš a další.
8: No a my se řídíme přikázáním 11., které nám dal do vínku patron našeho kláštera, svatý Chlupatián.
5: A to je?
8: Neoholíš!
1: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
9: Pět, čtyři, tři, dva, jedna. Startuje pořad Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice.
10: Dobrý den, Svět vítám vás financí. Ve studiu. Máme tady zase příjemného hosta, opět je to Stanislava Lišková ze společnosti Partners. A dnes si budeme povídat na trošičku jiné téma. Dnes bychom si rádi zeptali paní Liškové, se kterou jsme si posledně tak krásně popovídali o hypotéce, tak dnes bych se chtěl zeptat, jak se vlastně hezky chovat k těm financím, abychom jim trošku rozuměli do hloubky. Protože všichni umíme utrácet, ale málo kdo si uvědomuje, že se s těmi penězi musí i trošku pracovat. Takže předávám slovo paní Stanislavě.
11: Dobrý den, zdravím posluchače. Ano, to jste řekl moc hezky, umíme utrácet. Peníze jsou kulaté a proto se velmi rychle rozkutálejí. A utrácení je dneska extrémně snadné. Platíme mobilem, kreditní karty nám nabízí v naší bance, pokaždé, když tam vejdeme dovnitř. Různé splátky, různá předplatná a tak dále. Reklamy v televizích, nečekejte, pořiďte si hned, udělejte si život hezký. Je to i o sociálních sítích, o tom, kde vidíme prostě ty hezký věci, jak si někdo žije. Tam je vlastně jako důležité to, že něco často vidím a vypadá to, že to je normální, že to je standard, tak to neznamená, že si to ale já můžu dovolit. Vždycky je to o tom, hele, podívat se na tom, jak vlastně já na tom jsem příjmově. A nemá to být o moralizování nebo o něčem takovém, ale o tom uvědomit si, že vlastně do nějaké míry dneska opravdu to prostředí, sociální sítě, marketing a tak dále, v nás vyvolává pocit, že když ty věci nemáme, o něco přicházíme a že je úplně jako normálně mít a nedej bože, že na to máme nárok, aby jsme je měli.
10: To jste řekla moc hezky. To nárokování, to zní moc hezky.

0: financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.
1: Když si tak hezky povídáme, napadlo mě téma, hodně teď často zmiňované, i vy jste to říkala, že spoustu lidí si žije nad poměry. Co to vlastně znamená žít si nad poměry?
2: Žít si nad poměry neznamená, že chodím do luxusních restaurací a obědvám na stříbře. Žít si nad poměry není urážka, to je matematika. A nejde o absolutní výši příjmu, ale o poměr výdajů k příjmům. A žít si nad poměry znamená, že můj životní styl neodpovídá mému příjmu. A žít si nad poměry může člověk s 15 tisíci i se 100 tisíci. A já vím, že se to jako řadě lidí strašně těžko chápe, když mají fakt jako nízký příjem. Ale jejich výdaje převyšují ten příjem, když jim někdo řekne, že si žijí nad poměry. Protože oni mají pocit, že ne, protože mají starý ojetý auto, prostě nebydlí tak, jak by chtěli bydlet. Ale je to opravdu o těch výdajích. A nebo obráceně, jo. Já si vybavuju klienta, to byl ajťák, dobře, je to pár let zpátky, a ten měl nějakých 15 tisíc čistýho. A on co půl roku volal, že má na spořícím účtu nebo na běžném účtu nějak jako moc peněz a kam to jako zainvestujem. Že mu furt peníze zbývají. A já jsem říkala, jak ten kluk to jako dělá, jo. A pak si vybavuju jiného klienta. Ten byl sám, žádný závazky, žádná rodina, žádný děti. Měl asi 60 tisíc čistýho a ten mi tvrdil, jak nemůže odkládat peníze, že nevychází.
1: To je zajímavé.
2: Jo. A tohle je přesně o tom. Jo. To znamená, jak vlastně vypadají moje výdaje k poměru k mým příjmům. A žít nad poměry znamená, že moje výdaje převyšují moje příjmy. Protože peníze neřeší, co si zasloužím, ale co mi jako vychází, na co mám.
1: To znamená, je to o nějakém nastavení mantinelů, který by si člověk měl udělat.
2: Ano, přesně tak. A bohužel, jako je dobré se nebránit přijmout tu myšlenku, že i když mám příjem, který není třeba ani průměrná mzda, tak pokud nevycházím se svými výdaji, tak si žijí nad poměry. A může to být i třeba jenom o tom, jak bydlím, že jsem prostě v nájmu v 3

0: Tohle to je, myslím, velice zajímavé téma a já si myslím, že bychom u něho ještě chvíli měli zůstat a trošku ho rozebrat. Pojďme si říct, co to vlastně konkrétně znamená.
1: Já když jako zopakuju, tak v případě, že příjmy a výdaje mám na hraně, tak v zásadě jsou dvě poctivé cesty. Snížit ty výdaje, ale ano, omezovat se a tak dále není něco, co do čeho by se člověk hrnul. A samozřejmě, že taky záleží na situaci, jestli snižuje, dejme tomu, svůj nadstandard a luxus někdo, kdo právě má těch 50 tisíc a tam by se dali najít cesty, že nemusím chodit každý den ven na večeři, že bych si třeba mohl vařit doma a neutrpěl bych žádnou jako velkou újmu. A jiná situace je, když se matka samoživitelka sotva vycházím, už tak mám co prostě dělat, tak kde jako mám ještě jako snižovat. Takže pojďme se nebavit o extrémech, pojďme se bavit, dejme tomu, o nějakém průměru, o logice té věci jako takové. To znamená, buď snižuju teda ty výdaje, anebo navyšuju ten příjem, což je jakoby vlastně další ta cesta, OK. V případě, že takhle nevycházím, je to na hraně, jaké mám možnosti vlastně zvýšit ten příjem. A je to o tom vlastně nehledat zkratky, jo, neuchylovat se k něčemu takovému, jakože, tak já budu sázet, nebo nechám se zblbnout a koupím bitcoin, protože to mě vystřelí do nebes, jo, jak na tom jako hrozně trhnu. Zaručené investiční typy, to znamená, tamhle někdo slibuje garantovaných 15%, to jsou fakt zkratky, jo, a zkratkou to nevyřešíme. To, čím to vyřešíme, prostě ta finanční stabilita fakt vzniká nudně. Jo? Vzniká nudně, to znamená, navyšuju příjem, navyšuju svoji kvalifikaci, snažím se získat lepší práci, přestěhuju se za prací někam jinam. Opravdu pracuji na té své hodnotě na trhu práce, na zvyšování toho svého příjmu. Ta finanční stabilita vzniká disciplínou. To znamená, že si někde něco nastavím a snažím se

0: disciplinovaně to držet, to, že mám rezervu, že nekončím na nule, a hledám vlastně ten způsob, jak třeba i předejít takzvaným emočním nákupům. Jo? To znamená nemít ty peníze na běžném účtu, ke kterým mám platební kartu, mít je odložený někam jinam, ke kterým se rychle nedostanu, musím tam udělat nějaký převod minimálně, až do druhého dne se k těm penězům dostanu. Ono mě to třeba přejde, že to, co jsem viděl v té výloze, a to jedno, jestli je to motorka, nebo jestli je to kostýmek, jo?
1: Nebo kabelka.
0: Nebo kabelka, jo? Aby tam nebyl ten emoční nákup. Jedno z fakt výborných pravidel je otočit mentalitu v tom smyslu, nejdřív utrácím a až podle toho, co mi zbyde, tak vytvářím rezervu. Otočit to obráceně. Mám nějaký plán, někde s nějakým finančním poradcem jsme ho dali třeba dohromady. Po výplatě mi odejdou trvalé příkazy, rozpošle se to do těch obálek, obrazně řečeno, držím se nějakého pravidla, kolik to má být, nějakého poměru k těm svým příjmům a utrácím až potom, až to, co mi zbyde. To je třeba jedna ze základních věcí, jak je fajn o tom přemýšlet a jak vlastně sám v sobě vybudovat tu disciplínu.
1: To jste řekla moc hezky. Doufám, že se spoustu lidí poučí a zkusí si tuhletu metodu.
2: Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.

0: vámi se moc hezky povídám a jenom bych se chtěl teda ještě zeptat na takové téma, co vlastně si můžu představit pod pojmem zdravé finance.
1: Zdravé finance znamená tvořit rezervu, investovat a mít spotřebu pod kontrolou. A to, jak poznám, jestli mám spotřebu pod kontrolou a jestli směřuju k budování majetku, k zvyšování hodnoty svého majetku, pracuji na nějaké své finanční nezávislosti, naplnění si snů, chci bydlet a tak dále, chci se mít dobře, tak to poznám, pokud se přidržím jednoho základního pravidla. Neříkám, že ho všichni musíme plnit hned na 100%, ale aspoň o něm vědět a mít tu tendenci se k němu přibližovat. A je to takzvané pravidlo 10, 20, 30, 40. Tyhle čísla, když sečtete, vyjde vám 100 a 100% vlastně příjmu. A jak mají být ty příjmy ve výdajích rozloženy? 10 znamená, hele, 10% mých příjmů by mělo jít na tvorbu krátkodobé rezervy. Takový to, kam sáhnu rychle, když se rozbije pračka, myčka. Takový ten klasický vtip, víte, co udělá sušička, když se vám rozbije pračka a lednička? Rozbije se taky, jo? Vlastně tyhle věci se dějí zaráz. Takže pak už to nějak jako zasahuje do financí. 20% má být na tvorbu dlouhodobé rezervy. To je to, že pravděpodobně stát nebude mít na naše důchody, takže je na ně potřeba začít myslet už v mladém věku a prostě co si nenaspořím, to mít nebudu, když to hodně zjednoduším. Jo? Nebo že chci jednou bydlet, to znamená mít peníze na tu akontaci a tak dále. Takže to je 20. 30% je to, co mě stojí bydlení a je jedno, jestli je to nájem nebo splátka hypotéky. A 40% je ta spotřeba. Musím jíst, musím se oblékat a tak dále. Případně tyhle ty dvě poslední položky můžou být otočené. Pokud žijí v místě, jako je Brno nebo Praha, kde je prostě bydlení fakt jako drahý, no tak hold, to bude 40% mých příjmů, ale pak by bylo fajn tu spotřebu stáhnout na těch 30. Protože tohle to vlastně pravidlo říká, 30 a 40 dohromady je 70, takže to jde pryč, to jde ven z mých příjmů. A 30%, těch 10 a 20, by měla být vlastně ta odložená spotřeba. A ta zajistí to, že se zvyšuje hodnota mého majetku, že buduju majetek a že pracuji na své finanční nezávislosti. A pokud se snažím tohle pravidla přidržet nebo se k němu aspoň přibližovat, tak vlastně my říkáme tomu zlaté pravidlo finančního zdraví. A nemůže se mi stát, že budu žít nad poměry, protože to, že žiju nad poměry, znamená, že mé výdaje nejsou těch 70%, ale že jsou třeba 99% a mě nezbývá ani jako vlastně prostor na to, jak vytvářet rezervu.
0: To jste řekla moc hezky. Děkuju.

0: Ještě než se rozloučíme, mám konkrétní příklad pro naše posluchače. Moje 18-letá dcera by určitě taky ráda věděla, jak se s těmi financemi poprat tak, aby dokázala rozdělit všechno tak, jak jste tady zmiňovala.
1: Já poslední dobou mám hodně schůzek se zletilými dětmi mých klientů. A když my máme jako s klientem servisní schůzku, tak já říkám, hele, a teď si jako vidím, že tady vlastně ty vaše děti už dorostly, že jim jako 18, třeba i ten váš případ, a vlastně ptám se jich, jestli už je ten jako správný čas se s nima bavit o financích, jestli jsou pořád ještě jako hodně dětští a jsou takový jako závislí, anebo jestli jako už mají tu tendenci třeba nějak jako vyletět z hnízda. Klienti na to jako rádi slyší a říkají, no já jako plně nevím, nejsem si jako jistý, já se jako doma zeptám, mi to tak jako načetnem. A obvykle se ozývají, jo, je by to zajímalo, chtěli by o tom něco vědět. A já vlastně mám tady s těmihle zletilými dětmi ty schůzky, které nejsou o tom, že teď začneme někde něco plánovat, nějaký sáhodlouhý finanční plán, že pouzavíráme nějaký produkty a začnou, oni jsou na škole, někteří jsou na střední škole, někteří jsou na vysoké škole, příjem nemají, možná mají nějakou brigádu a tak dále. Ale já jim vlastně ukazuju, o čem je finanční plánování. Máme prostě schůzku, kde jim jako zvědomují, co všechno můžou ve spolupráci se mnou získat, co můžou čekat. Ukazují mi jako obrázky, prezentace a tak dále. A v zásadě jim říkám, hele, mně stačí, když jako si zapamatujete jednu jedinou věc. A je to takový domeček a ten drží to pravidlo 10, 20, 30, 40 a ukazují jim vlastně, že nejdřív mají odejít ty trvalý příkazy a pak má být ta spotřeba a říkám jim, tohle, když se budete pamatovat, tak to bude jako úplně stačit. A pro mě velmi příjemným překvapením je, že tady ta generace Z, oni na to slyší, oni se o to zajímají. Možná, že do nějaké míry je to i způsobeno tím, že vlastně jejich rodiče se o tom doma bavili. Oni ví, že vlastně rodiče mají někoho, kdo jim takhle s těma financema radí a přijde jim to jako normální a běžný. A vlastně tímhle s tím mým rodiče jdou i tím osobním příkladem. A vlastně je to takové jako hezký pokračování té spolupráce už vlastně jako mezigenerační. Já jim vždycky říkám, hele, jako nemusím já být váš poradce jenom proto, že jsem poradce jako vašich rodičů, ale já za to samozřejmě budu ráda. A tohle je vlastně to, co byste měli od finančního poradce čekat, jak vás vlastně provede tím finančním životem a bude vám tím parťákem a umožní vám vlastně všechny ty sny si splnit.
0: Takže pokud hledat parťáka, tak jedině u partners. Já vám moc děkuji za dnešní rozhovor. Bylo to velmi milé a budu se těšit na další pokračování. Naschledanou.
1: Já také děkuji za pozvání a naschledanou.
2: Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.

0: Music Radio.
1: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
2: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.

Příjemný čas na vlnách Rádia Color. Je tady čas na sax, neboli sax appeal, a to je pořád pravidelně vždy v tento čas, který uvádí a všechny srdečně zdraví Vláďa Drtina. I dnes se projdeme na vlnách saxofonové muziky v oblasti R&B, soulu, smooth jazzu, latiny a fusionu. To vše v té následující hodince. Tak tedy, co vám dobře poslouchá. Black Party, Sax for Sax.

Tonight's the night a trošku rockové klasiky. To byla Rod Stewart ze slavnou nahrávkou pro léta 70. Konkrétně rok 1976 a na tenor saxofon si zahrál jeho muzikant Jerry German Will. Tak to byla Rod Stewart a teď už trošku latiny a Brazílie. To je velká dáma, pianistka a zpěvačka Elian Elias. Call me the Brazil.

Color, posloucháte Sex Appeal a to je čas pro saxofonovou muziku s Vláďou Trtinou. Krásnou plodne vám všem. Také my jsme si nabídli poslední single a nahrávku vynikajícího tenor saxofonisty, který se jmenuje Alan Trotman z Barbadosu, skladba s názvem Cool Running. No a teď už se podíváme i do historie na slavného pianistu a nahrávací společnost GRP Records, kterou založil Dave Grusin, Phoebe Snow a Thankful Throatful, Mr. David Sanborn a Dave Grusin.

Velká klasika Dave Grusin, Phoebe Snow a David Sanborn. 80. leta, Thankful, Tonful, skvělá věc. No a než se úplně rozloučíme, tak je tady ještě jedna novinka, o kterou se postará saxofonista Michael Paulo. Michael Paulo je saxofonista, který už od 70. let dělá skvělou muziku a spolupracoval například také na live koncertě s Algerem. Funky Kahuna, jeho poslední single, Michael Paulo.

Milé dámy a pánové, je tady finále pro dnešní Sex Appeal. Loučí se s vámi Vládě Drtina a samozřejmě budu se těšit opět v příštím týdnu v pořadu Sex Appeal, kde se zaměříme na saxofonovou muziku, ale nejen to, funky, soul, R&B a smooth jazz. To vás čeká vždy v hodině Sex Appealu. Mějte se moc krásně a já se budu těšit v pravidelných časech v neděli v 15 hodin anebo v sobotu ve 13, ale také můžete vyladit ve středu a to v 18 hodin. Mějte se krásně a mějte se sexy. Mr. Groove.

0: Na vlnách Color of Music Rádia srdečně zdraví Lukáš Kolíbal a pokud posloucháte ve středu od 20. hodiny anebo v neděli od 13. hodiny, právě teď startuje nové album týdne. Dnes vybírám klasiku. Klasiku z roku 2001, která dnes slaví 25 let a jmenuje se Disposable Arts. Nahrál ji brooklynský rapper a profesor Masta Ace. Je to jeho druhý solový album, který je naprosto zásadní a přelomový, protože Masta Ace v něm podal celý koncept. Celá ta deska je vlastně příběh, který vypráví o mladém muži z Brooklynu, který ho propustili z vězení, vrátil se domů a vydává se do institutu jednorázových umění. Školy, kde si Masta Ace naplno uvědomuje a představuje, jak špatná situace v Brooklynu opravdu je. Velmi zásadní album, který si můžete tento týden užít naživo, protože v rámci toho 25. výročí Masta Ace vyrazil na evropský turné, na kterým ho doprovází pražská kapela Champion Sound. To turné se blíží do svého finiše a v rámci toho v pátek vystoupí v Jihlavě a v neděli v Praze klubový koncert v Kafe v lese v rámci Boomboxu. Celá ta tour je doprovázená velmi speciálníma projekcema, který ten příběh doprovází ještě ve vizuální rovině, to znamená, máte možnost zažít tenhle ten příběh vyprávěný skrze rap jako hotový multimediální zážitek. A pokud tuhle desku neznáte, tak právě proto vám ji teďka pustím v rámci alba týdne, aspoň hodinu z celkový dílky 72 minut, tak aspoň takovýhle kousek. O produkci se postaral Masta Ace sám, nicméně spolupracoval na tom ze spoustu dalších lidí, jako je Domingo, Luis Tineo, Explicit, Ayatollah, Deacon DeWillian, DJ 3D, DJ Rob Gerard C. Baker, Kool-Aid a mnoho dalších. Hostují tam EMC, MC Paul Barman, Jendo, Mr. Lee G, Apocalypse, Greg Nice, Jean Grey, J-Ro, King T, Radiga, Young Z, anebo Mastova manželka Lesia, která je právě teď s nimi na turné. K albu Disposable Arts, Masta Ace, právě teď album týdne na Color of Music Radio. Doporučuju, volume doprava.
1: Are you ready? Hell yeah, I'm ready. My bags is packed. Let's get out of here. Jesus, what's with the clothes? Man, fuck you. You don't know nothing about this. 95, 96, this was the shit. Crazy?
2: Well, my boy, in case nobody told you, it's 2001. Here, give my brother-in-law a call when you get home. He owns a bunch of stores in the five boroughs. They sell all that food by Sean Jean, Pratt Farm, you know, all that stuff you people wear.
1: Man, fuck you, you people. You're talking that shit, man.
2: So tell us this. How does it feel to be coming out after all this time?
1: I mean, I was starting to think I wasn't never getting out of here, but I'm gonna do things different this time. Believe me, I ain't never trying to come back here again.
2: All right, that's what they all say. You'll be back. They always come back. We'll save a sale for you too.
1: Crazy. Fuck that. You ain't gonna never see my ass again. Mark my words. This time, I'm staying out.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak.
2: It's a beautiful day.
1: Středa, R&B and blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

like a long distance call. I picked up my receiver.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.
3: Red Hot. Red.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
0: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Thank you.

0: Che siedini normali. Arreste. Visto? Ja ti ne kam udělat nos. Jasné. Paní doktorko, uděláte mu to? Ať to stojí, co to stojí. Věříte?
1: Co?
0: Mi to jedno, kolik to stojí. Doktor, paní doktorko, vy jste doktorka?
1: Ano.
0: A věříte v Boha?
1: Já? Ne. Nechápu, jak může vůbec někdo věřit.
0: Co, proč mi nebo?
1: Však nejsou důkazy. Nikdo ho nikdy neviděl.
0: Však vašu piču jsem také neviděl a věřím, že ju máte.

sestry nebo více událostmi, které spolu v čase nějak souvisí. A dávají vám

Thank you.

Thank you.

Žralok zuby má jak nože a z těch zubů čiší strach. Meky mesr, ach můj Bože, ach můj Bože, ach můj Bože, ach můj Bože, ach můj Bože.

Thank you.

0: tvrdej a složitej. Žádné jaký možná a kdyby.
1: A aby.
0: Nikdo neumí říct, co chtěl.
1: Co bych chtěl.
0: A všichni tady lžou.
1: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
0: Myslíš, že to je tím?
1: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
0: Možná máš pravdu. Ale určitě je takhle zeme pěkné, skurvené.

0: dnes tady bude opravdu hvězdná sestava, samozřejmě s těžištěm v 70. a 80. No, z tanečních parketů a nejenom z diskoték. Hity i dávno zapomenuté věci, co se třeba hrály, ale pak se na ně zapomnělo. No tak si je oprášíme. V první hodině třeba Emily Starr Explosion, Stephanie Mills, The Primitives nebo Carl Carlton. No a samozřejmě další příběh od Oliny. A abych nezapomněl, bude tu jedna perlička zpívaná holandsky. Všichni znáte ale od jiného interpreta a jistě ji znáte jenom v angličtině. No nechte se překvapit. Premiéru máme každý pátek večer mezi 8. a 10. a reprízu další čtvrtek noci mezi 1. a 3. Playlist povysílání na radioklor.cz, kde si v sekci podcast můžete s týdenním zpožděním vše stahovat a nebo poslouchat. No a jako první tu bude hvězda také první velikosti, spíše hvězdy. Je to totiž trojka Bananarama a Another Lover, pak trochu kultivovaného rapu Mel Brooks z roku 1982, It's Good to Be the King. No a na závěr Sugar and the Lollipops, Dancing Dynamo. Na úvod vše snad jen objevujte opět a stále vaše oldies ještě jednou. No a k tomu krásný poslech přeje Pavel Bárta a Bananarama.
1: Color Music Radio. Color Music Radio.

Blur Orchestra, Sugar and the Lollipops, Dancing Dynamo. No, dnešní povídání nazvala naše milá spisovatelka Olena trefně Přeslechy, překlepy, omily různého druhu a neb Marky v tanku. Myslím, že je to takové odlehčené téma na ten červen a hodí se to. K tomuto povídání mi dalo námět 29 palem Roberta Planta. Já totiž té písni říkám 99 palem. No a to z toho důvodu, že mi tu číslovku pořád předhazuje 99 balónků neniných. Ovšem, Robert zpívá, že jede někde v Kalifornii, ale i 29 palem. S těmi mými 99 by musel jet o dost delší štreku. V dětství, když jsme doslova hltali Big Beat, snažili jsme se zpívat anglické texty. Ovšem, používali jsme k tomu, co zaznívá na začátku limonádového Joe. Takové to so far to you I may, for tonight me to say. No a později jsme všeli, jak kroutili angličtinu, takže té slavné písni In the Army Now se říkalo Amina. Jedna holka zas, která měla ráda píseň Voyage, Voyage, tomu říkala Gvajáš, Gvajáš. Neboť to tak slyšela, to už tedy przněla francouzský jazyk. Daleko bohatší pole omylů skýtají však naše písně Přeslechy v češtině. Například textaři písně Milenci v Texaskách se posmívali, kdo prý jsou ti na trati. To se nesmí ztratit. No a u Matušky zase se ptali, proč má rád jen bílé, proč nepije i červené. To, když zpíval Bílé mám tě rád, toužím křídou psát. Ono to E tam zpíval dlouze, ale mělo to být jakože bílé, tedy bílou křídou chce na zeď napsat ono vyznání. No a o tom slavném strojovém překlepu, kdy motýlek měl původně naučit Helenku lítat, ale vyšlo z toho líbat, se též všeobecně ví. Já, co by dítě měla dojem, že Matuška v písni 7 dostavníků zpívá, že ho sveze kočí za pár dobrých stopadíků, tedy že ho sveze za poplatek 50 KČS. Kde si na divokém západě? Ono to je ale za pár dobrých slov a díků. Takže jsem myslela, že přenosilka zpívá, čemu jsou šaty s vlečkou, svatební závoj s tečkou, bez tebe stolek s bečkou mrazí. No, ale on to byl stolek s dečkou. To má někdejší spolupracovnice Jana, kdy si chtěla obluzovat kluky v partě svou hrou na kytaru jako nějaká Johnny Mitchell a tak pěla folkové písně. Mimo jiné, že kdes v montáně se Yellowstone prodírá kombinát, jenže on ten Yellowstone prodírá krovinám. No, takže to si Olino trefila úplně skvěle a já mám taky nějaké malé vzpomínky, takže malinko i ode mne. No, my jsme Modern Talking, You My Heart, You My Soul, bylo Yumaho, Yumaso. Starship, We Built The City, bylo We Pity City. A Status Quo in the Army Now, u nás nebyla Amina, ale byla ta Yamiau. A když máš tak ráda Planta, udělám teď radost tobě a těch 29 polem si pustíme. Pak Soul Sisters a Truth Before We Started, no a nakonec The Primitives a Crash. Takže teď už ale onen slíbený Robert.

0: No a je tady avizovaná perlička, hudební perlička v podobě hitu, původně od skupiny Tight Fit Fantasy Island. No, v Holandsku si ji vzali do parády The Millionaires a vydali single, kde na straně A je anglická verze. No dobře, to nás až tak nezajímá, ale na straně B je holandský text a to nás zajímá. Takže ten si pustíme, pak Jackson Brown a Somebody's Baby. No a na začátek nějaká klasika, disco klasika, Emily Star Explosion a Santiago Lover.
1: Disco classics from the 80s.

0: to byl Jackson Brown a škoda, škoda, velká škoda, že skupina Eight Wonder byla tak říkajíc na jedno použití. Oni vydali totiž pouze dvě LPčka, to první bez valného úspěchu v roce 1987. Za to druhé o rok později, tak to byla pecka. To album se jmenovalo Fearless a právě na něm byl i mega hit I'm Not Scared. No a ten si pustíme. Maxi verzi tady je.
1: Maxi from the 80s.

Burton a Baby I Need Your Lovin', no a pod námi ještě jde skupina Fantastic a Costa Blanca, tedy Bílé pobřeží jako ochutnávka na léto. Teď má pauzička mezi první a druhou hodinou, no a pak jedeme dál. Tak se mi moc nevzdalujte. A co ještě do konce? Inka a Hamilton, Poetry in Motion, pak klasické disco, Stephanie Mills a Never Knew Love Like This Before. A jako tečka krásný ploužák, skupina Sunrise a Call On Me. Takže za malou chvíli se na vás opět těší Pavel Bárta. Hity non-stop, taneční párty.

0: Music Radio.
1: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
2: Taneční party Pavla Bárty.

druhá hodina taneční partie. Tady a to znamená 15 hitů i rarit od 70. po milénium. No samozřejmě s hlavním těžištěm v 70. a 80. Tak třeba Falco, Steve Allen, Dollar nebo Barry Lane. Premiéru máme každý pátek mezi 20. a 22. hodinou a reprízu další čtvrtek nad ránem mezi 1. a 3. Playlist po vysílání na radiocore.cz, kde si pod záložkou podcast můžete vše, co jste zameškali, pěkně v klidu pustit anebo stáhnout. Třeba jako MP3 do auta. Největší hit mladičké Stacy Letiso se tenkrát na Bayernu hrál od rána do večera. No a není divu, je to skvělý hit Jump to the Beat, pak Spargo a You and Me a nakonec Steve Clark No More Love. Takže hezký poslech, no a samozřejmě k tomu dobrou zábavu a dobrou náladu přeje Pavel Bárta. Stacy Letiso.